0: Galed y mae gasel agos gyro cwydwag yn ober dynthacob nyr y lasw yn tyn y chrof. Dwi'n na poli nigr cwysiw ffair seibli yn y lecwys yn lechyd ys y fe saith y dyn yn hwn ffwa agos gwyl se la tŵrt os cwr cwrtse yn nhw'n ganyn yn iof. Rwy'n America agos yn Iran tyle ond sy'n hedi chyle y Reagan Wyrsgol na Persia reid agos yna imri gos gaipa yn chogeicht yn sy'n reisht. Cydw i'r ard chanir yn Hirana a Hitali Al-Khamenei y marif os cyn chyrfiochyn yn yon sy'n rwy'n America i grein y cilio y masiad yn ie agos effigi hinsirach o gychwyd yn Hirana ag yn Charmanus. Than y mewn chymrsadus yn Hirana twyrysgiw. Gwyr marif siach na ni eig yn yon sy'n rwy'n America agos gyrdynu ddim Mostig a rolla trainlach garga vesshad. Hug Israel fulladiv gulshad reiti lesh an Iran a onsi irisht Moskva agus tennis saregu na goni. Tan tishach Michal Martin agus an thad a grai achtruch a Helen McIntyre ngansi inyov aadse mei crinu mulla ag coolin na bretina agus na heran. Teag an ochgin gareeltish samratin agus an nyerin agus on na hila na machon gosta le chéle sa gulia sa. Pleihar takiacht gan reimse luedachas agus fála veig gasúd ar na maun hoseelta ag a grinyu. Ta sa leacu maach ag reeltas na bretina cosg a chor ar na maun hoseelta ga gasúd nís oge na seibrian na dé guis. Prífsgeelt an a gaeltachta ta sila prífsgeelt an deshgirt. Deir Cairloch, Chárda Ospidel Fobl Chorcoghine, Tam Leonard, nar chiart gymach ein dygrach dig mwyntyr Chorcoghine, liaprach i ffad trefsioch yn nhw fwysio sa dengen, gamach feimannach na serfisio slantse, y clu leis yn sbrwc y wanyns leis yn strategi slantse ceir, se sin, gynion ni cwrm gogine chygar gamale hein agos y deithiau. Tá Ciste Capitol go gáchéad 20 mil euro cadí ag cóla carach agus condé fort láirge, gan réibh abar alvúchán is gá dhéanna sa lar féidir Cave Helvig agus áitach héle sa gún a híosca. Prífsgelta an tuisgirt tá anad níomh párig dóir yng ngui dóir ar an bhód le scór blian agus bei celúras an anad an jobh leis an ócáids a chamóra. Dúrtun cóllar condé Dennis McGee nach bhfuil ardair be gá tórt ag an réaltas ar an ngéirchéim atá an úna ngáil faoi lían anad cúram páistí tá bólta ag concrete lochtach. Prífsgéalta níorthir, dúrt Brendan Tjóge gur búlia mór go cheantar rá sálach an tupuiste Harlan sin ar is gíris tina mór an siúpa cardiacht agus techtarfana tí Tjóge tí fedi festi mar as áreinir, moch maidin a ní. Tá se fógrí ag cóla carach na gaiamh ar ríist, gúl sead a cuartú drám amach símach a Pictureland an fálais sa gaiair a ríocht. An aim sir dúna se lá meriv terim sa gudja smúgan tír agus bai tréf sí smútúla greinan bai se funúr agus skamalach agus bai carwúr fánach sa nírhur agus sa nír huishgar ta dúsalai a skálan grían sna kentir se amach sa lá. Idir keim agus fu agus nui keim agus fu Celsius a ves an tóchta sárda. Sina wulga chúrsí nú iachta agus aim sir a fwy láir ar eisna se kolum.
1: Gara mína mai iga da varín agus bai marín ar ásra náyidish na prífis gilta nesion diga sidur nesion diga hearta hug agus bin a príomhscéalta éitiúla ag an daobh mar a sundú na thar tús leis a chléir áhaidín i gcin chuige sa chuig bombaid a glan. Tá seamaid ar maidín le bhfuir an jazz seánais gréad a wehir do tá inta tebharta agus is mai a tesa goma. Gréad a wehir seánais cí trína ní cheanamhain bainigí soltas.